Rádia. Ty si Sišto znám. Každý mi kako dá, na to zaborávam. Kali, moje to slnce. Moje to slnce. Lara, kusna nemoral.